0: a ve třetím setu schytala Kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suterénu. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
1: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla stovka bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat 2 posádky sanitek.
2: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
3: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, k směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
2: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
4: Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
2: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici v Praze Adama Ondru nadchla. Hvězda pražského světového poháru a 4x mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Ondra před čtvrteční kvalifikací doplnil, že na tenisovém centr kurtu ještě nikdy nelezl. Semifinále i finále jsou naplánované na neděli. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Houbal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminerit?

jako kluci z Rsesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tünde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů. Stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
2: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
1: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
3: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba do Lánky, pod Bořany nebo na západ. Padě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobil, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suterénu. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
1: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla 100 bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat 2 posádky sanitek.
2: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
3: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
2: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
4: Ložnice pro každou posádku. Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
2: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici v Praze Adama Ondru nadchla. Hvězda pražského světového poháru a 4x mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Ondra před čtvrteční kvalifikací doplnil, že na tenisovém centr kurtu ještě nikdy nelezl. Semifinále i finále jsou naplánované na neděli. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tünde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů, stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
2: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
1: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
3: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba Dolánky, Podbořany nebo na západě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala Kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme čtvrteční ranní vysílání na rádiu Český impuls. Je tady 4. červen, Adam Kořica přeje hezké ráno a teď už Richard Miller, píseň Štěstí je krásná věc.
5: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh.

snad. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, epichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Odrýma cibulkama tapety parmazán.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: Posloucháte rádio Český Impuls, máme po šesté za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: České verze písniček Johna Denvera ty nabídnu v rámci naší první ranní čtvrteční hudební dvojce, a to po půl sedmé. S cestovatelem Jirkou Kolbabou bude naším cílem země, kde má parlament tradičně velkou váhu. Je to Island, více uslyšíme o půl druhé. Karel Gott a Felix Holzmann se utkají o volnou židli. Jak tenhle ten souboj dopadne, dozvíme se v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český Impuls Lucka Bílá,

0: Posloucháte Český Impulse Radio pro radost ze života. Do půl sedmé ještě určitě z našeho repertoáru let 60. až 80. Petr Rezek, píseň O mámo. Čtvrtek, 4. červen, venku se nám všechno pomalu začíná probouzet a mě hlavně zajímá, do jakého rána jste se probudili vy. Jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, textovky ohledně vašeho počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, číslo je 734-787-981 a nebo mi můžete napsat klasickou SMS zprávu na stejné číslo.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno. Na řadě jsou teď rychlé zprávy a po půl sedmé Dalibor Janda, Petr Spálený, ze Šony dřív, ale Jirka Korn.
1: Příjemné čtvrteční ráno. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Šéfka úřadu vlády Barta se sejde s odboráři nesouhlasícími s přesunem agent. Budapešť a Kyjev mají komplexní dohodu o právech maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Některé čerpací stanice v Moskvě a na severu Ruska začaly zavádět limity na nákup pohonných hmot. Fotbalový záložník Tomáš Souček označil spekulace o návratu z West Hamu do pražské Slavie za drby. A taky tu máme počasí, sluníčko na nás občas z pozemraku vykoukne, především na západě pak zaprší. Naměříme 23 až 28 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, přeji vám hezký vstup do dnešního dne.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls, dobré ráno, čtvrtek, 4. červen, po 6:30 je na řadě naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne české verze písniček Johna Denvera. John Denver byl americký písničkář. V roce 1995 vystoupil v Plzni, v roce 1997 zahynul při nehodě letadla, které sám pilotoval. Nás čeká duet Láska prý v podání Karla Černocha a Petra Dvorského a pak nás také nemine Pavel Bobek a jeho velký hit, písnička Vedně dál cestoma. Možná bych ji doporučil, samozřejmě, abyste si poslechli potom i třeba někdy v originále právě od Johna Denvera. My ale si hrajeme české verze, pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rozpočet, zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alza.pro.firmy.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf, hezký čtvrtek. Kuřáci zažívají těžké časy. Kvůli vysoké spotřební dani kupují v Česku cigarety nejdráž ze střední Evropy. Stále častěji pro ně jezdí do zahraničí, nově podle deníku Právo dokonce i do Německa. Ekonom Křeček upozornil, že se vždycky zvyšování daní státní kase nemusí vyplatit. V tomto případě přichází kvůli levnějším cigaretám v okolních zemích až o 20 miliard korun. Doplnil, že zatímco v roce 2018 se prodalo 20 miliard kusů cigaret, nyní je to zhruba polovina. Zvýšení spotřební daně v Česku paradoxně přineslo v největší pozitiva státním rozpočtům Německa a Polska. Pražská záchranka posiluje kapacitu. Díky nové základně v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy bude k případům v centru metropole vyjíždět o jednu sanitku navíc. Stavba nového zázemí navíc nenarušila památkově chráněné budovy okolo. Stojí totiž samostatně a využívá technologii po vzoru provizorních buněk. Starosta Prahy 2 Jan Koreseska toto provedení vítá.
2: Je to moderní modulová stavba, která je bezvadná, že na to nepotřebujete moc příprav, žádný velký stavební povolení, podobně to umístění vlastně dočasní. Je to rychlé a je to komfortní pro ty lidi, kteří tady budou pracovat. Splňuje to všechny podmínky, které 21. století chce.
1: Dosavadní zázemí záchranářů bylo přímo v budově nemocnice. Prostory už ale technicky nevyhovovaly. V zimě se špatně vytápily a v létě naopak chyběla klimatizace. Do budoucna pražská záchranka počítá s modernizací dalších 3 základen. Dánská kauza s nemocným dárcem spermatu se rozrůstá. Průkazně se díky muži s rakovinou pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Některé zemřely, další se léčí. Všechny se podle České televize prozatím nepovedlo vypátrat. Dárce ani spermabanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ně vědci přišli, dodala dánská laboratoř od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Organizace na ochranu pacientů mluví o závažném selhání. Mezinárodní pravidla na omezení počet oplodnění z jednoho dárce neexistují. Odborníci proto navrhují legislativní změny. No a na závěr jdeme na počasí. Deštník se dnes bude hodit hlavně u hranic s Německem. Dešť má totiž přijít do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Libereckého kraje. Jinak na nás sluníčko vykoukne spoza jasné až polojasné oblohy. Rtuť teploměrů vyšplhá na 23 až 28 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 7 hodině. Mišáku, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Adam Kořica je s vámi. Přeji hezké ráno. Čtvrtek, 4. červen. A v rámci ranního tématu se dnes vydáme do Ostravy, do Moravskoslezské metropole. Více už za malou chvíli. Teď skupina Projektil, Pavel Roth, píseň Zahrada ticha. Dobré ráno.

0: Za minutu 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 4. červen, dobré ráno nám z Mítěše pod Řípem přeje paní Dáša, která hlásí 13 stupňů a slunce. Máme to dnes úplně jinak než včera. Včera tedy bylo po ránu zataženo, dneska zase už svítí a to takřka všude podle vašich zpráv. Hezké ráno přeje paní Olča z Kraslice, která hlásí 10 stupňů a pan Zbyněk nám z Nímnice hlásí 14, takhle z rána. Moc děkuji za vaše textovky, další zprávy sbírám buď to na náš WhatsApp 734787981, nebo můžete napsat klasickou SMS zprávu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Petr Rezek, písnička Modrá zem, takhle bude znít naše čtvrteční ranní impulzovice Krabička. Více prozradí zpěvačka Petra Janů a to po 7:30. Také uslyšíme dnešní televizní tipy, vysílat je bude kdo jiný než kolega Saša Hemala, nabídne je o 12:30. No a v rámci ranního tématu dnes náš éter provoní uhlí, pivo a fotbal. Přesně před 50 lety získal Baník Ostrava svůj první mistrovský titul a my se dnes budeme bavit po celé ráno o Ostravě. Mě zajímá, co nám podle vás Ostrava dala. Ostraváci, co je to nejlepší na vašem městě, jste z Ostravy nebo máte k ní vztah, co vás jako napadne jako první, když se řekne Ostrava. Ostrava dala Česku spoustu slavných jmén, Krajčo, Lendl, Nohavica, Rotrová, Špinarová. Kdo je podle vás největší ostravský export? 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře. Nás čekají zhruba za takových 6-7 minut, takže si to můžete pořádně promyslet. My máme 7:45, já vám přeji hezké ráno a teď už Kardinálové, píseň Nejkrásnější sen, dobré ráno.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 4. červen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Blíží se 7:30 a dnešní ranní téma zavoní, prosím vás, uhlím, pivem a fotbalem. Přesně před 50 lety získal Baník Ostrava svůj první mistrovský titul. A i to je důvod, proč dnes vzdáváme hold městu, které dalo Česku víc, než si možná uvědomujeme. A já se ptám v rámci dnešního ostravského rána, co nám Ostrava dala a Ostraváci, co je to nejlepší na vašem městě? Jste z Ostravy nebo máte k ní vztah? Co vás jako první napadne, když se řekne Ostrava? Ostrava dala Česku spoustu slavných jmen, Krajčo, Lendl, Nohavica, Rotrová, Špinarová. Kdo je podle vás největší ostravský export?
1: Hlavní ostravský výraz je po. To se tady používá pořád. Prostě, když se na někdo zeptá proč, no tak bo. Po beton, po restaurace, po všechno. Všechno je bo.
2: Zhruba ve 20, když jsem začínal jezdit dodávkou, tak jsem jezdíval Ostravu. Nenáviděl jsem mu, nechodil jsem rád do práce. Pak jsem změnil zaměstnání, no, jezdíval jsem opět Ostravu. Nyní jezdíváme se synem na placené rehabilitace do Ostravy, tak to už mě zas tak jako nevadí. No, ale jsou asi rok a čtvrt u jiné firmy. No, jezdívám Ostravu.
0: No, někomu je zkrátka ta Ostrava souzená, aby toho nebylo málo. V 11 hodin přijde do studia naší mateřské stanice Rádia Impuls Richard Krajčo, hrdý Ostravák. Ten letos dokonce zahraje na českém mejdanu s Impulzem jako speciální host a právě dnes ráno u kolegů představí svoji novou píseň, tak tolik tedy takový menší tip, kdybyste se chtěli poslechnout. My samozřejmě pokračujeme v naší muzice let 60. až 80. Číslo do ranního tématu je 604-111-211, co vy a Ostrava, a teď už si hrajeme.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Tři minuty po půl osmé, doufám, že vás skupina Modus na rádiu Český Impuls probrala, probudila do dnešního rána. Za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička PS, teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, hezké ráno i tobě, tak co zatím přináší čtvrtek s datem 4. června?
1: Příjemný poslech během čtvrtečního rána. Výdejny potravinové pomoci budou v Česku dál fungovat do konce roku 2028. Z ostravské zoo utekl lemur kata, lidé se ho nemají snažit odchytit. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíc od začátku roku. Státy Evropské unie dali podle Kyjeva zelenou prvnímu kroku v přístupových jednáních. Na diamantové lize v Římě budou 4 Češi, včetně halové mistryně světa Manuel. A na závěr počasí, mraky dnes přinesou déšť, a to především na západě Česka, na zbytku území dají prostor sluníčku, které nás zahřeje na 23 až 28 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Michael Ransdorf, za půl hodiny se těším u hlavní relace.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po 7:45, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, na řadě je naše impulzovec krabička. Máme v ní Petra Reska, skladbu Modrá zem, a my se teď vydáme po stopách originálu, po stopách původní nahrávky, a to s Petrou Janů. Máme minutu po 7:45.
1: Petra Janů uvádí písničky z impulzovec krabičky.
2: Pro dnešek jsem vybrala něco z repertoáru Petra Reska. Poslední dobou ho v rádiu málo slýchám, ale je to škoda, protože se mi vždycky líbila barva jeho hlasu. Písnička Modrá zem je notoricky známá. Původně se jmenovala Everybody's Talking. A byla to ústřední melodie z filmu Půlnoční kovboj. A jestli chcete vědět, kdo ji tam zpíval, byl to americký písničkář Nelson.

0: Hezké ráno, čtvrtek, 4. červen, blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou naše dnešní ranní téma a to patří nejtvrdšímu městu v republice. Ostravě mě zajímá, co nám podle vás Ostrava dala. Ostraváci, co je to nejlepší na vašem městě? Jste z Ostravy nebo máte k ní nějaký vztah? Co vás jako první napadne, když se řekne Ostrava? Ostrava dala Česku spoustu slavných jmén. Krajčo, Lendl, Nohavica, Rotrová, Špinarová. Kdo je podle vás největší ostravský export?
1: V Ostravě jsem studovala na Ostravské univerzitě, takže ho mám spojené jednak se svými studijními roky, ale jako město se mi nikdy Ostrava moc nelíbila. Přišla mi taková šedivá. V posledních letech se tam hodně vracím a to především kvůli divadlu.
2: Krásné dobré ráno. K té Ostravě zpěvačkou, českou zpěvačkou mýho života je a vždycky bude Hanka Zagorová, kterou jsem milovala, a musíme si připomenout, že i ona pocházela z Ostravy.
0: Ano, Petřkovice, Takacovi a Ostrava, Baník Ostrava přesně dnes před 50 lety získal svůj mistrovský titul a dnešní ráno tak nějak voní uhlím, pivem a fotbalem. Co vy na to? 604-111-211, toto je číslo k nám, do 8, do zpráv celou naše další písničky let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.

0: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
2: Jsme energie tohoto města.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné ráno. Král Jelimánci šel zatrsat, lemur utekl z ostravské zoo. Informovala o tom zoologická zahrada s tím, že se lidé nemají snažit zvíře sami odchytit nebo ho krmit. Varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Primáti v minulosti utekli také v jiných zoologických zahradách v Česku. Třeba v červnu 2023 se z výběhu v děčínské zoo dostala skupina 9 makaků chocholatých poté, co někdo poškodil elektrický ohradník. V květnu 2023 v pražské zoo uprchly mimo pavilon 4 orangutani, kterým se povedlo rozpojit 2 díly nerezové sítě. Zpátky je tehdy po pár desítkách minut nalákali na banán. Záchytky po celém Česku praskají ve švech. Řada z nich má problém i s neplatiči. Do olomoucké vojenské nemocnice třeba zavítá ročně až 1700 lidí zmožených nadměrným pitím. Za péči od lékařů na záchytce ale zaplatí méně než 40% z nich. Při platbě na místě stojí noc na olomoucké záchytce 2000 korun, později pak musí lidé zaplatit o 1000 navíc. Kvůli neplatičům se vojenské nemocnici nashromáždily za 5 let nezaplacené účty za necelých 15 milionů korun. Počet opakovaných návštěvníků ale naštěstí klesá. Zpravodajský server iDnes.cz píše o tom, že před 3 lety měla olomoucká záchytka 185 různých návštěvníků, zatímco letos jich je zatím necelá polovina. Na záchytkách má člověk bezpečně vystřízlivět pod dohledem lékařů, někteří ale na protialkoholní stanici končí pravidelně. Přibývá také lidí, kteří mají vedle alkoholu problém i s dalšími látkami, například kanabinoidy. Možná větší rodičovská nechává mladé Čechy v klidu. Je o tom přesvědčený ekonom Štěpán Křeček. Sněmovna v úvodním kole schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Podle Křečka ale lidé nezvažují založení rodiny na základě peněz od státu. Růst porodnosti proto nečeká. Dodal, že výše rodičáku by měla být obecně předvídatelnější.
2: Některé roky není valorizováno vůbec, přestože inflace v tom roce může narůstat a pak tedy se po několika letech udělá poměrně velký schod nahoru, což pomůže těm lidem, kterým se zrovna v tom roce narodí děti, ale vznikají tam ty nespravedlnosti.
1: Po zavedení valorizace rodičovského příspěvku volá část opozice, která chce dávku zvyšovat na základě každoroční inflace. Novelu zákona po úvodním sněmovním kole posoudí sociální výbor. No a na závěr počasí, sluníčko na nás spoza mraků občas vykoukne, především na západě pak zaprší. Naměříme 23 až 28 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 4. června. A teď už Věra Špinarová, píseň Bílá java 250, svátek dnes slaví pánové s jménem Dalibor, přeji vše nejlepší.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 4. červen, přeji hezké ráno, za malou chvíli Jiří Helekal, píseň od Žampionu k bedle. Já koukám i na náš WhatsApp a ten je na čísle 734-787-981. Vy tam samozřejmě můžete posílat textovky ohledně vašeho počasí, jako to udělala paní Eva z Neratovic, která hlásí dobré ráno, polojasno a 13 stupňů. A také se nám na náš WhatsApp ozval pan Jiří Zičínska, který hlásí mlhu, dokonce nám ji zachytil 12 stupňů na teploměru. Tak děkuju, pane Jirko, i za fotku. Co vy ostatní? 734-787-981. Napište nám buď to na náš WhatsApp, a nebo klasickou SMSku. Za malou chvíli zpívá Jiří Helekal.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jak to vypadá u vás ostatních, tak to už jsme si řekli, s počasím vy samozřejmě můžete psát, já se dívám i na náš Facebook Rádia Český impuls, kde zjišťujeme, jaké je aktuálně vaše ráno, a budeme rádi, když na tuto otázku dokážete odpovědět 3 slovy. Tak taková to menší ranní výzva od nás vás čeká na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete, a nebo samozřejmě můžete napsat i zprávu, ale preferujeme tedy ten Facebook. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. A samozřejmě jsme si nachystali pro vás i naší další hudební dvojici, a ta nám tentokrát nabídne písničky o nebi. Více si řekneme po 8:30. Máme za minutu 8:45, čtvrtek, 4. červen, pokračujeme v české muzice 60. až 80. Teď už Jiří Helekal, písnička od Žampionu k bedle.

naši písničku už 100.

0: Pátek, 4. červen, hezké ráno, blíží se 8:30, kolega Michal Ransdorf chystá nejnovější zprávy, uslyšíme je tedy za pár minut. V dnešním ranním tématu se bavíme o tom, že přesně před 50 lety získal Baník Ostrava svůj mistrovský titul a i to je důvod, proč dnes vzdáváme hold městu, které dalo Česku víc, než si možná uvědomujeme. Shodou okolností v 11 hodin přijde do studia našich kolegů, naší mateřské stanice Rádia Impuls Richard Krajčo, hrdý Ostravák. Ten letos dokonce zahraje na Českém mejdanu s Impulzem v pražské O2 aréně jako speciální host a dokonce dnes představí svou novou píseň. My se v ranním ostravském tématu ptáme, co nám Ostrava dala. Ostraváci, co je to nejlepší na vašem městě? Jste z Ostravy nebo máte k ní vztah? Co vám jako první vytane na mysli, když se řekne Ostrava? Ostrava dala Česku spoustu slavných jmen. Krajčo, Lendl, Nohavica, Rotrová, Špinarová. Kdo je podle vás největší ostravský export?
1: Je mi 57 let. A žil jsem v Ostravě jako horník, ale teď už jsem v plném invalidním důchodu. A Ostrava je to nejlepší město.
2: Když se vám bavíte o Ostravě, tak vždycky jsem chtěl jet do Beskydce podívat, abych si dal nějaký halušky s brinzou, ale pořádný halušky s brinzou ne, jak tady u nás v Čechách nebo na severu Čech dělají. Takže se na to těším, pronajmili jsme si chatu, jdeme tam s rodinkou, těším se.
3: Já mám od Ostravy manžela, bo vyrůstal asi 30 km od Ostravy, takže ten dialekt tam rozhodně byl. A když jsem tam přijela poprvé, tak jsem myslel, že jsem v nějakém jiném světě, protože termíny jako cukle, skřídla, brutvan, šufánek a podobně, tak to jsem byla úplně ztracená, ale naučila jsem se samozřejmě a pak už jsem jim rozuměla a do dneška mám teda ten dialekt ostravský ráda.
0: Ano, to znám velice dobře, já jsem z Opavy, což je vlastně hned, co by kamenem dohodil vedle Ostravy, jo, je tam nějakých jako 21 kilometrů, 22 čertovem. Každopádně, když jsem tady přišel do Prahy, jo, do Impulzu, do obrovského ráda, a celoplošného, tak jsem musel začátku chodit na kurzy rétoriky, abych se toho svého přízvuku jako tak nějak zbavil. Tak myslím si, že za ty léta už umím jako přepnout, ale když se vrátím domů, když jdu do Opavy, tak se mi to tam jako ten krátký zobák opět nahodí. Jo a dokonce se to stává, když mi třeba volají rodiče a bavíme se spolu po telefonu, tak si jako mý kamarádi z Ostravy všímají, že tam zase mám jako ten kratší je zobák, jo? Tak co vy a Ostrava, ostravský přízvuk, je vám to příjemné, tahá vás to za uši? Jak to máte? 604-111-211, to je číslo k nám, určitě můžete zavolat, těšíme se na vaše další reakce. Do 8:30 muzika, ale 60. až 80. Hezké ráno.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, vzbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

Tři minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše další česká muzika, let 60. až 80. nabídnu dnešního slavence Dalibora Jandu. Daliborové slaví svátek, pak také zaspívá Karel Zich ze všeho nejdřív.

0: složek srazí lodě. Odbory jednají s vládou o přesunu agent. Krajním řešením je stávka. Při izraelských náletech na město Gaza dnes ráno zemřelo 8 lidí, dalších 15 se zranilo. Některé čerpací stanice v Moskvě a na severu Ruska začaly zavádět limity na nákup pohonných hmot. Fotbalový záložník Tomáš Souček označil spekulace o návratu z West Hamu do pražské Slavie za drby. A máme tu také počasí. Deštník se dnes bude hodit hlavně u hranic s Německem. Dešť má přijít do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Libereckého kraje. Jinak na nás sluníčko vykoukne na jasné až polojasné obloze. Rtuť teploměrů vyšplhá na 23 až 28 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešel jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: chtěla schovat. 8:45, takřka na vteřinu přesně, přeji hezké ráno, čtvrtek, 4. červen, na řadě je na rádiu Český Impuls naše další hudební dvojce a ta nám tentokrát nabídne písničky o nebi. Skupina Olympic, Nebe nad hlavou a pak také Karel Kopecký a jeho Schody do nebe, máme 8:45.
1: Hudební dvojice
2: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: kde je nádherně.
1: No samozřejmě Ostrava je kraj rozovitý, no a co je hlavní tady? No přece Baník, Číčo, nebo co, jak se to řekne přesně, víte, ale nebudeme to dávat do éteru, že? Tak zduš.
2: Ano, troufnu si tvrdit, že lepší ostravskou tečku za dnešním ranním ostravským tématem jsme mít nemohli, a to právě od rodných Ostraváků. Moc krát děkujeme a do deváté do zpráv celou naše další písničky let 60. až 80. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
4: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: A u nich vám pěkné dopoledne přeje Michael Ransdorf. Klíšťata Čechy nechávají v klidu. S oteplením vychází varování před jejich aktivitou. Mimořádně vysoká je teď podle meteorologů hlavně v Plzeňském, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Lékaři v této souvislosti opět varují před nebezpečím nákazy boreliózou a encefalitidou. Tou se u nás ročně nakazí okolo 700 lidí ročně. Komplikované průběhy nemoci lékaři zaznamenávají každý rok. Pro vakcínu se ale Čechům nechce. Dokončené očkování s třemi dávkami má jen 38% lidí. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Oznámila to ukrajinská premiérka Svyridenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024. Dosud je blokovalo Maďarsko. Po květnovém nástupu nového premiéra Petera Maďara a včerejším dosažení komplexní dohody s Kyjevem o rozšíření práv pro 100-tisícovou maďarskou menšinu žijící na Ukrajině se to ale změnilo. Maďarsko nicméně stále nepodporuje urychlené jednání Kyjeva o vstupu do 27. Naši fotbalisté si zpestřili čekání na šampionát. Vyrazili na utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Cleveland Guardians. Hru sledovalo všech 26 nominovaných fotbalistů. Trenéři ale chyběli, nezbyli na ně lístky. Hlavní kouč Miroslav Koubek prozradil, že zatím doháněl spánkový deficit. Reprezentaci před mistrovstvím světa čeká ještě zítra nad ránem našeho času generálka proti Guatemala v New Jersey. No a na závěr trošku širší počasí. Po nejsušším jaru v historii přijde další závlaha. Meteorologové na obzoru vyhlíží deště. Na gumáky do bláta to ale zatím úplně nebude, rozprší se nám ale už zítra, a to především u hranic s Německem. Všechno začne už během dnešní noci, po suchém dni s teplotami mezi 23 a 28 uzavřeme pracovní týden s deštěm v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Do toho nám v pátek trochu klesnou teploty na stále příjemné hodnoty okolo 19. Naděje na přehánky tu bude i během soboty, to sluníčko sice často vykoukne a zahřeje nás na letních zhruba 23 stupňů, deštníky by se ale měly opět připravit především lidé na západě. Neděle na tom bude celkem podobně, pláštěnka na výlet se tentokrát bude hodit spíš cestovatelům na severu Česka. Do příštího týdne bychom ale měli vstoupit spíš suchou nohou, teploty se budou držet podobně jako v předchozích dnech okolo 23. Aspoň nepromokavé boty to ale zase bude chtít příští úterý a středu. Deště nám teploty srazí až k 16. To byly zprávy uzavřené počasím a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, hlavně to byla nová rosnička Rádia Český impuls. My Žáko, děkujeme za podrobný přehled zpráv. Já už to mám úplně jasno, co budu dělat do víkendu. Nevím jak vy, ale samozřejmě do soboty a neděle ještě času dost. Spousta české muziky let 60. až 80. Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. Adam Kuřica je stále s vámi, to jsem já. Přeji hezké dopoledne, čtvrtek, 4. červen.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český Impulse Rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Lenka Filipová, píseň Prý se tomu říká láska. Tak jaké bylo, ještě stále je třeba vaše ráno, zjišťujeme na našem Facebooku, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Chtěli jsme, abyste na otázku, jaké je vaše ráno, odpověděli pouze třemi slovy. Tak já koukám do komentářů paní, respektive pan Evžen Rybka, pardon, píše: konečně mám vycházky. Dále koukám, že paní Hana Švubová píše: fajn, bezva, prýma. Paní Dominika Pučíková píše: nemluv na mě. Tak tam se asi nejspíš nevstávalo úplně pravou, případně levou nohou, jak to znáte v dnešní době. Je to samozřejmě na vás, jestli pravá nebo levá. Dále koukám, že pan Evžen Houžička píše: koupil na psi práce. Tak co vy, jaké bylo, ještě třeba stále je vaše ráno, odpovězte třemi slovy www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. 2 minuty po čtvrt na deset, za malou chvíli Lenka Filipová, píseň Prý se tomu říká láska.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí. Je zvajec divoký.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: za co bych stál.
1: 5:05 Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 4. červen, za malou chvíli Monika Stachová, písnička Ruce vzhůru. Já mám pro vás takovou jako zprávu ze světa módy, ze které vám možná naskočí husí kůže. Pokud si totiž myslíte, že se v designu spodního prádla nedá vymyslet nic nového, tak pozor, australský módní průmysl vás rychle vyvede z omylu. Jistý tamný butik se stal virálním hitem díky nové kolekci dámského prádla. Zapomeňte na krajky, zapomeňte na mašličky, tohle prádlo totiž zdobí skutečné vypreparované krysy. Ano, slyšíte dobře, skuteční bývalí hlodavci. Internetem se samozřejmě okamžitě projela vlna naprostého zděšení. Na druhou stranu marketingoví experti tleskají a mluví o geniálním tahu. Já to čtu tak, jakože místo toho klasického ne, miláčku, dneska mě bolí hlava, dneska ne, tak přijdou na řadu právě tyhle ty nové spodničky, jo, a ty budou opravdu už jen pro otrlé. Na rádiu Český impuls pokračujeme v hudební krasojízdě let 60. až 80. Monika Stachová, písnička Ruce vzhůru, přeji hezké dopoledne, 6:05.
2: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek, 4. červen, přeji hezké dopoledne do 10. do zpráv celou, za malou chvíli Tulák po hvězdách v podání Petra Reska. Dnešní ráno bylo ve znamení uhlí, piva a taky fotbalu. Přesně před 50 lety získal Baník Ostrava svůj první mistrovský titul. A to byl důvod, proč jsme v ranním tématu vzdávali hold městu, které dalo Česku víc, než si možná uvědomujeme. A aby to nebylo málo, tak v 11 hodin přijde do studia Rádia Impuls naší mateřské stanice Richard Krajčo, hrdý Ostravák. Ten letos zahraje na Českém Iranu s Impulsem jako speciální host a právě dnes představí svou novou píseň, a to právě u kolegů na Rádiu Impuls. Já jsem se ptal v rámci dnešního ostravského rána, mě zajímalo, co nám podle vás Ostrava dala. Ostraváci, co je nejlepší na vašem městě? Jste z Ostravy nebo máte k ní vztah? Co vám jako první vytane na mysli, když se řekne Ostrava? Ostrava dala Česku spoustu slavných jmen. Krajčo, Lendl, Nohavica, Zagorová, Rotrová, Špinarová. Kdo je podle vás největší ostravský export? To jsme zjišťovali v ranním tématu. Tady je rekapitulace vašich komentářů a názorů.
1: Miluju náš kraj Razovity, naši Ostravěnku, a i když už jsem téměř 8 let z Ostravy pryč na jihu, zbožňuju Ostravu. Bo Ostrava, no ní?
2: Ostrava a mám slzy v očích, protože hned se mi vybaví Hanička Zagorová, moje celoživotní pěvecká láska. Prostě jsem ji milovala od základní školy. A teď už jsem v důchodu a kdykoliv o ní něco slyším, vidím, mě to zasáhne.
3: No samozřejmě Ostrava je kraj razovitý, no a co je hlavní tady? No přece Baník, Čičo, nebo co, jak se to řekne přesně, víte, ale nebudeme to dávat do éteru, že? Tak zduš.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Z ostravské zoo utekl král Jelimán, z tamního výběhu zmizel lemur kata. I když působí celkem roztomile, pořád nám dokáže celkem zatopit. Je to divoký druh s ostrými zuby, se kterými se nebojí bránit. Odborníci radí v případě setkání s ním zavolat do zoo a hlavně se nesnažit lemura chytnout. Vše zkrátka není jako v pohádce Madagaskar. Mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková před chvílí pro Český impuls odmítla, že by si šel lemur zatrsat do legendární Stodolní ulice.
2: Tu oblast tušíme, ale konkrétně kde by byl, nevíme.
1: Lemuři totiž neholdují barům a ulicím v centrech měst, ale spíš hledají vysoké koruny stromů třeba v parcích. Umí v nich totiž obratně šplhat a dokonce se v nich i pěkně schovat. Výdejny potravinové pomoci budou fungovat nejméně do roku 2028. Jejich kapacita se rozšíří do dalších 50 měst, prohlásil to předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Banky získávají potraviny z prodejen, od výrobců, farmářů, ze škol, z restaurací a hotelů. Takto získané jídlo poskytují potřebným. Od roku 2023 výdejny rozdali přes 5900 tun potravin. Přes 60% příjemců jsou rodiny s malými dětmi. Za emisní povolenky se Česko pláclo pořádně přes kapsu. Na osobu vyjdou platby v Česku na 6 až 7 tisíc korun ročně. Je to s Polskem nejvíc v Evropské unii a dokonce až 30krát víc než ve Švédsku. Povolenky platí například elektrárny nebo velké podniky za každou tunu vypuštěného oxidu uhličitého. Ze studie vyplývá, že Česko vyprodukuje 47 milionů tun emisí. Horší dopad na ekonomiku podle studie pociťují už jen Itálie a Polsko. Z okolních států je na tom například Rakousko zhruba 10krát lépe. Dvě nebezpečné křižovatky v Plzeňském kraji zmizí. Jde o křížení silnic na hlavních tazích v Lužanech na Klatovsku a u Nové hospody na Tachovsku. V současnosti je firmy přestavují na kruhové objezdy.
3: Původní křižovatka na vjezdu do Lužan na silnici z Plzně na Šumavu je přestavovaná na pětiramenný kruhový objezd. Místní věří, že řidiče zpomalí, což bude ještě důležitější po zprovoznění obchvatu Přeštic. Hotovo má být na konci října. U Nové hospody poblíž Boru se staví kruhový objezd se čtyřmi větvemi. Hotovo by mělo být také v závěru října. Investorem je firma vlastnící logistický areál Sousedství. Křižovatka doteď patřila mezi nejnebezpečnější v kraji. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: A na závěr jdeme na počasí. Mraky dnes přinesou déšť na západě Česka, na zbytku území dají prostor sluníčku, které nás zahřeje na 23 až 28 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 10 na rádiu Český impuls a další zpravodajský servis opět za hodinu. Do té doby česká muzika, ale 60. až 80. Pojďme na to. Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny, Adam Kořica přeje hezké dopoledne.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě Michal David, český hitmaker a písnička Chtěl bych žít tak, jak se má. Také nás čeká pořad Máme Česko rádi. Mě by zajímalo, jestli byste chtěli z Krkonoš dohlédnout až do Jeseníků. Poradíme totiž, kam se postavit. Více o půl jedenácté.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet toaletní papír 9 rolí za 54,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

0: Rádio Český Impuls, přeji dobrý den, čtvrtek, 4. červen. Naše dopolední hudební dvojce nabídne muziku z roku 1961, více prozradím po půl jedenácté. Teď už startuje pořad, máme Česko rádi. Krkonoše nabízejí daleké výhledy, zvlášť z rozhleden. Na jednu z těch novějších nás zavede Hana Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Před několika lety vyrostla nad pecí pod Sněžkou nová rozhledna. A to nahoře, u sjezdovky Bramberg, na kopci zvaném Hnědý vrch. Právě tak se jmenuje i rozhledna. A tam je prý teď zrovna Mirek Tausik z klubu českých turistů. A tak mu volám. Mirko, opravdu jste v Krkonoších?
3: Dobrý den, Hanko, a zdravím i posluchače. Opravdu jsem tady a zrovna jsem schovaný za větví, protože jinak tady je strašně větrno.
2: Nahoru se dá jít buď pěšky po turistických trasách, anebo vyjet lanovkou nad sjezdovkou. Máte nějaká data přímo k lanovce?
3: Rád vám je prozradím. Lanovka je 1200 metrů dlouhá s převýšením 300 metrů. No a vyjedeme do nadmořské výšky, to se dobře pamatuje, 1212 metrů nad mořem.
2: Takže rozhled bude skvělý, ale ještě je potřeba vyšlapat pár schodů na rozhlednu. Kolik přesně?
3: Tak rozhledna má 138 schodů a má výšku 31 metrů a je vlastně největší krkonošskou rozhlednou.
2: Už dole pod rozhlednou jsou pěkně vidět Krkonoše, ale ze zhora je to ještě lepší. Dohledneme i na Jeseník, je to tak?
3: Jako byste tady byla, naprosto přesně.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do zpráv celou do 11. hodiny je teď nachystaná naše čtvrteční dopolední hudební dvojce a ta nás se přenese do roku 1961. Z této doby nabídnu Evu Pilarovou a Valdemara Matušku jejich duet Ach, ta láska nebeská a pak nás také nemine Milan Chladil, píseň Chtěl bych mít kapelu. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezký čtvrtek, i nadále si ho užijte s naším rádiem, to znamená s muzikou 60. až 80. Další hity z této doby nabídne k poslechu kolega Honza Benešovský. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hudební dvojice
10: aneb 1 plus 1.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil. Pátrání po stroji začalo už v noci po ztrátě spojení, když letoun zmizel z radarů. V terénu byla stovka lidí, včetně policistů, hasičů, záchranářů a specializovaných pátracích skupin. V pohotovosti byl i policejní vrtulník, ale v oblasti byla hustá mlha. Vrak a tělo se poté povedlo najít v Beskydech na jihu Polska. Příčiny nehody zůstávají nejasné. Češi si na platě zase přilepšili. Průměrná mzda stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8% zhruba na 50 200 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 800 korun víc. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejmenší meziroční nárůst podle něj proběhl v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem. Podle ekonoma Duvka byl růst mest velmi silný a pravděpodobně se neobejde bez inflačních důsledků, zejména sektoru služeb. Policisté už znají hrozícího anonyma z Teplic. Povedlo se jim zjistit totožnost osoby, která na konci loňského roku anonymně vyhrožovala střelbou v teplickém obchodním centru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilou osobu ve velmi nízkém věku, věc policie odložila. Sanitka naděje slaví druhé narozeniny. Dobročinná organizace pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou. Pro jejich přepravu používá speciální upravené sanitní vozidlo. Právě proto Sanitka naděje. Organizace lidem se závažným onemocněním zprostředkovává zážitky, které by si jinak nemohli dopřát. Tuto sobotu organizace slaví druhé narozeniny setkáním s příznivci a podporovateli na pražském náměstí Míru. Program za dobročinnou organizaci přibližuje Soňa Formanová.
2: Sobotní odpoledne by mělo v první řadě přinést jakousi osvětu tématu odcházení ve vážné nemoci. Zároveň nějakou lehčí formou by mělo prezentovat to, co už se nám jako organizaci povedlo, znamená splněná přání, a zároveň přinést trošičku, bych řekla, letní pohody na sobotní odpoledne.
1: Akce začne v sobotu ve 13 hodin. V plánu jsou také vystoupení kapel, připravený bude i program pro děti. Odpolednem provedou Daria Hrubá a také moderátor Vlasta Korec. Podrobnosti o dobročinné organizaci najdete na webu Sanitky naděje. No a na závěr zpráv počasí. Sluníčko na nás spoza mraku vykoukne, především na západě, pak zaprší. Naměříme 23 až 28 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, mějte se pěkně.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne po 11. hodině, zprávy skončily. Pojďme si zahrát Věru Špinarovou a Petra Jandu. To máme mládež, Honza Benešovský za mikrofonem. Jsem tady rád na Českém impulzu.

dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

zámek a spousta krásy a že en dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál, já řeknu,

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program. Pokud zrovna sedíte někde v práci u počítače a máte chviličku, ne, že bychom vás chtěli nabádat k maření pracovní kázně, ale pokud tu chvilku máte, tak se mrkněte třeba na facebookový profil Českého impulzu, protože tam se vždycky dozvíte novinky z rádia. Bývají tam témata, občas nějaká soutěž, takže se dá i leco vyhrát. No a taky si můžete nabrat nové přátele. www.facebook.com/Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Tady je dopolední vysílání Českého impulzu. Kam budeme cestovat? Do jakých krásných míst se podíváme? V pořadu máme Česko rádi, to budou Krkonoše. Odkud dohlédnete až do Jeseníků? My vám poradíme přesně to místo, kam se máte postavit, abyste tento pohled mohli udělat. Bude to v pořadu Máme Česko rádi. No a s cestovatelem Jirkou Kolbabou budeme pokračovat v poznávání Islandu. To všechno v dnešním vysílání Českého impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého impulzu, s vámi je Honza Benešovský. Pojďme do krabičky, do naší hudební klenotnice, odkud bude zpívat Heidi Janků, když se načančám. A možná, že o tom čančání nám v roli komentátorky něco řekne taky Lucie Vondráčková. Jsem na to zvědav, za chvilku ve 12 hodin budeme podávat další zpravodajskou relaci Český impuls.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Někdy film vytvoří písničku a někdy písnička vytvoří film. Tady nevím, jak to přesně bylo, ale všichni znají, když se načančám od Heidi Janků z roku 86.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Zdražování v Česku v květnu zpomalilo. Ceny zboží a služeb sice meziročně stouply o 2,1%, je to ale méně než v dubnu. Podle statistického úřadu za to může hlavně levnější benzín a nafta. V obchodech navíc dál klesaly ceny potravin. Naopak nejvíce si lidé připlatili za služby a alkohol nebo tabák. Ekonomové odhadují, že v dalších měsících se inflace udrží na podobné úrovni. Rozhodující ale bude, jak se do cen promítne napjatá situace na Blízkém východě a omezení vývozu ropy. Český Mejdan s Impulzem bude mít speciálního hosta a možná budou i dva. Frontman kapely Krištof by k sobě rád přibral i česko-italskou zpěvačku, influencerku a modelku Domi Aladžiu. V našem vysílání ale dnes přiznal, že bude těžké sladit náš Mejdan a její náročný program.
2: Ona totiž bude mít v říjnu velkou světovou soutěž Grand Miss v Indii a my ještě neznáme přesně ten termín. Takže jestli Dominika bude v Česku, tak nás určitě společně uvidíte. Jestli se to bohužel bude krýt, tak tam budu sám.
1: Domi Aladžia naspívala s kapelou Krištof novou píseň s názvem Půlnoční hřích. Na Sokolovsku hlásí otřesný nález. V Kinčperku nad Ohří našli část lidského těla. Policisté na místě aktuálně zajišťují stopy a provádějí první vyšetřovací úkony. Zatím není jasné, o jakou část ostatků jde ani jak dlouho na místě ležela. Mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva řekl, že bližší informace kriminalisté zveřejní, až jim to situace dovolí. Kriminalisté teď pracují na zjištění totožnosti zemřelého a vyjasnění všech okolností nálezu. Národní centrála proti organizovanému zločinu si došlápla na kuplířství. Zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem. Kriminalisté zasahovali v Brně, v Mikulově a na dalších místech republiky. Obvinění podle policie provozovali noční kluby a privátní byty, v nich nabízeli sexuální služby žen, včetně cizinek z Asie. Zákazníky lákali na internetové inzeráty a od prostitutek pak brali velkou část výdělků. Detektivové při zátahu provedli desítky domovních prohlídek a jeden člověk skončil ve vazbě. Celý případ dozoruje městské státní zastupitelství v Brně. Zítra čekáme spíše zataženo, ráno v Čechách a dopoledne na Moravě i ve Slezsku bude občas pršet. Odpoledne od západu pak bude proměnlivá oblačnost a místy také přehánky nebo bouřky. Naměříme 16 až 21 stupňů, na východě až 23. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 12. hodině přichází zaspívat na Český impuls Karel Zich. Tady je jeho slavná paráda. Honza Benešovský u mikrofonu. Hezké poledne.

0: Posloucháte Český impuls, čtvrtek 4. června, tak to hezky vyšlo. Za chvilku už se připojí Alexandr Hemala, náš expert na zábavu a taky na televizní program. Zrovna z něj vybírá to nejlepší pro vás, takže pokud večer zase usednete s něčím dobrým, tak určitě poslouchejte dál. No a ještě předtím písničky Karamel, Petra Černocká se Zdeňkem Mertou nebo Miroslav Žbirka s Marikou Gombitovou na Českém impulzu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program. Karel Gott a Felix Holzmann se utkají o volnou židli. Tuhle scénku si poslechněte ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašu s televizním výběrem na večer a hned potom další písničky. Jana Kratochvílová bude zpívat, Eva Pilarová s Jaromírem Majerem nebo Michal David na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Nevím, jak vy, přátelé, ale já si tak jednou za 4-5 let rád zopakuji Járu Cimrmana ležícího a spícího. Znám téměř všechny hlášky nazpaměť, ale vždy mi dostanou ty, zda dvě sestry, není to Antone Pavloviči málo, a nebo holube, pojedeš letos do Afriky, nikam nepojede, už se narajzoval dost. Tak pokud máte zájem se opět vydat po stopách českého génia, začíná se ve 20 hodin na Prima Max. Když dnes přijde o život nějaký mladík, tak obvykle hledá policie v jeho okolí stopy po drogách. Tak se také stalo v případu Alexe, který zemřel v bytě své matky, a podezřelé bylo i to, že ta jeho smrt nahlásila podezřele pozdě a že se se synem před jeho smrtí dosti pohádala. Inspektora Candice Renoirová začíná vyšetřovat svůj případ ve 20.10 na ČT1. Dalším motivem pro vraždu jsou pak peníze. Jak praví klasik, o ty nejde, když tak až v první řadě. Paní Máchová nahlásila zmizení svého vnuka, schopného finančního poradce. Když se policie z Kašperských hor pustí do vyšetřování, zjistí, že ho unesli dva důchodci, které prý připravil o jejich životní úspory. Čertův mlýn, tak to je název dnešní epizody Policie Modrava ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, pojďme si dát do hudební dvojice české verze písniček Johna Denvera. Začnou Karel Černoch a Petr Dvorský, Láska prý, a potom Pavel Bobek, Veď mě dál, cesto má. John Denver byl americký písničkář, v roce 1995 vystoupil dokonce v Plzni a v roce 1997 zahynul při nehodě letadla, které sám pilotoval. Tak tolik tedy pohled do historie tohoto zpěváka a tedy do hudební minulosti. Honza Benešovský u mikrofonu, dobré odpoledne, tady je Český impuls.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Hudební dvojice
9: a Aneb. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Richard Krajčo nám dnes na Impulzu představil novou píseň. Půlnoční hřích dala dohromady kapela Krištof společně s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Alagio. Richard Krajčo se v našem vysílání podělil o to, že duet

0: je plný emocí.
1: Když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. To teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. Myslím, že se tam potkává její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
2: Mám v kapse vítr i vůni dálek.
0: Richard Krajčo a Domy Aládžia se možná postarají o překvapení na našem českém mejdanu s Impulzem. Frontman kapely Krištof totiž 17. října vystoupí na naší hudební události roku v pražské O2 aréně jako speciální host. Pokud bude mít čas i jeho pěvecká partnerka, rád by ji tam uvítal. Domy to ale musí skloubit se svým náročným programem. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Litr benzínu Natural 95 klesl v průměru o korunu a 77 haléřů na 41 korun a 23 haléřů. Nafta zlevnila dokonce o 2 koruny a 2 haléře, řidiči za ní v průměru platí 38 korun a 38 haléřů. Podle údajů společnosti CCS ceny klesly pod státem stanovené stropy, i tak jsou ale paliva kvůli konfliktu na Blízkém východě o zhruba 7 korun dražší než loni. Nejlevněji momentálně natankují motoristé v Ústeckém kraji, naopak nejdražší benzín mají v tuto chvíli na Jižní Moravě a naftu zase nejdráž nakoupíte tradičně v Praze. Česko čeká v závěru týdne prudká změna počasí. Už dnes odpoledne dorazí od západu přehánky a ojedinělé bouřky. Pršet přitom bude hlavně v noci a během zítřejšího dne. Pátek bude zároveň nejchladnějším dnem s teplotami kolem 20 stupňů. Během zítřejšího odpoledne ale srážky ustanou a oblačnost se protrhá. Víkend pak bude podle meteorologů slunečný, počasí s minimem mraků a odpolední teploty se v neděli vrátí až k 24 stupňům Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné odpoledne, všechno víme, zprávy skončily krátce po 13. hodině. Lenka Filipová teď jde zaspívat, až to budeme mít a potom se připojí Jiří Schillinger. S vámi je Honza Benešovský, krásné odpoledne, posloucháte Český Impuls.
5: Kup mi den,

0: Posloucháte Český impuls, za malou chvíli vstoupí do vysílání cestovatel Jirka Kolbaba. Budeme tentokrát mluvit o parlamentních zvyklostech na Islandu, je to zajímavé téma. No a z muziky posíláme Ivetu Bartošovou s Danielem Hůlkou a hned potom Tygr z Indie, Viktor Sodoma na Českém impulzu.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židla?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Český impuls, za chvilku Berná Mince, Hana Hegerová, potom Karel Gotta, Ivone Přenosilová, Zítra už ti s Bohem dám. S kým se naopak teď budeme vítat, to je náš kamarád, kolega, cestovatel Jirka Kulbaba. Včera jsme se vydali na Island a dnes budeme pokračovat v cestování po této fascinující zemi.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Island je zemí s mimořádnou parlamentní tradicí. Kam až ta zákonodárná historie sahá, Jiří?
3: No, představ si, že už do počátku 10. století se scházelo na místních shromážděních 630 islandských takových kmenových náčelníků. Oni řešili různé půtky a přednášeli své názory a stanovovali zákony a všichni ti náčelníci byli velice demokraticky naladěni, když hledali společnou cestu, jak vůbec ta společnost poměrně malá, protože Island není až tak hustě osídlen, jak správně tam třeba uplatňovat právo. Oni přijali kdysi dávno norské právo. A to všechno se odbývalo v jednom místě, které je nesmírně posvátné pro všechny Islanďany, a sice v takové příkopové propadlině, které se dnes říká Þingvellir. Takže to místo je známé jako Þingvellir a každý turista, který sem jede, ho zná. A to shromáždění, to první shromáždění se jmenovalo Albing a pak se to vlastně tento název přesunul až do našich dob.
2: Když tady už na tomto místě nějaký zákon přijali, byl potom vymahatelný ve společnosti?
3: Tak to bylo pozoruhodné, že tady se scházeli na dobu 2 týdnů ti náčelníci. A s nimi přijížděli i ostatní lidé, kteří tady sledovali ta soudní jednání a konala se tu různá klání obchodní a uzavíraly se obchody. To všechno bylo velmi pozitivní, ale co byl velký problém, tak to bylo to, že ta vymahatelnost toho práva nebyla příliš vysoká. To znamená, že ta kontrola, jestli skutečně bylo potom ten rozsudek byl naplněn, tak to skutečně tak nebylo. A to vedlo také k zániku té společnosti nebo k takovému oslabení. Proto asi ve 13. století ztratil Albing na své důležitosti a posléze dokonce tuto oblast, tento ostrov, ovládly jiné národy. Je známo, že ještě nedávno tuto oblast obývali Norové a posléze po nich Dánové.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. Přitom dostal zpěvník andělů na kůru, jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program, čtvrtek, 4. června, Honza Benešovský u mikrofonu a teď nabízíme nebe. Nebe jako téma pro hudební dvojici. Začne kapela Olympic, Nebe nad hlavou, slavná písnička a potom Karel Kopecký a Schody do nebe. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne a za chvíli taky hlavní zpravodajská relace ve 14 hodin. Všechno důležité se do ní vejde, ze světa, z domova i ze sportu. Český impuls.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jináčí. Bladě modře je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Prezident Petr Pavel se svým týmem pomáhal zraněnému paraglidistovi. Ten po chybě prudce spadl a narazil do skálu. K nehodě došlo ve chvíli, kdy horskými silnicemi projížděla prezidentská kolona, vracející se ze cvičení horských záchranářů. Prezidentova ochranka a lékař poskytli muži první pomoc a asistovali mu až do příletu záchranářského vrtulníku, který zraněného transportoval do šumperské nemocnice. Paraglidista, který při pádu utrpěl zlomeninu klíční kosti a pěti žeber, popsal nevšední zásah na svém Instagramu, kde mu brzké uzdravení popřál i sám prezident. Sanitka naděje slaví druhé narozeniny. Dobročinná organizace pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou. Pro jejich přepravu používá speciální upravená sanitní vozidla, právě proto Sanitka naděje. Organizace lidem se závažným onemocněním zprostředkovává

0: a zážitky, které by si jinak nemohli dopřát. Tuto sobotu organizace oslaví druhé narozeniny setkáním s příznivci a podporovateli na pražském náměstí Míru. Program za dobročinnou organizaci přibližuje Soňa Formanová.
1: Sobotní odpoledne by mělo v první řadě přinést jakousi osvětu tématu odcházení ve vážné nemoci. Zároveň nějakou lehčí formou by mělo prezentovat to, co už se nám jako organizaci povedlo, znamená splněná přání, a zároveň přinést trošičku, bych řekla, letní pohody na sobotní odpoledne.
0: Pražští policisté pátrají po řidiči černého auta, který v Praze 8 srazil 11-letého chlapce na elektrokoloběžce a pak odjel. Nehoda se stala před týdnem v ulici Na Hlavní, krátce po 14. hodině. Šofér vyjížděl z areálu hotelu a restaurace, chlapci nedal přednost a po střetu z místa ujel. Školák v neonově žluté helmě utrpěl při nárazu zlomeninu zápěstí. Kriminalisté teď hledají svědky s palubními kamerami a zároveň vyzývají samotného řidiče, aby se přihlásil na lince 158. Pražští policisté také zadrželi na Smíchově agresivního muže. Ten stál u vchodu do obchodního centra s nožem v ruce. Hlídka se ho několik minut marně snažila přesvědčit, aby zbraň odložil. Muž ale s policisty nespolupracoval a s nožem za zády zamířil k plné zastávce tramvají. Policisté ho proto museli zneškodnit taserem. Útočník se při pádu sám o nůž poranil a skončil v nemocnici. Následný test ukázal, že byl pod vlivem pervitinu a kokainu. Kriminalisté ho teď vyšetřují pro podezření z výtržnictví. Čekáme zítra zataženo. V Čechách a dopoledne i na Moravě může občas zapršet. Odpoledne od západu pak bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo ojediněle i bouřky. K večeru by ale mělo oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Naměříme 16 až 21 stupňů, na východě až 23. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, po zprávách ve 2 hodiny Hana Zagorová a Vlastimil Harapes budou zpívat Jen pár dnů. Fantastická překrásná písnička. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a příjemný poslech všem.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli dáme další tip na výlet. V pořadu Máme Česko rádi. Chtěli byste z Krkonoš dohlédnout až do Jeseníků? Je to možné, my vám poradíme přesně místo, odkud to jde, odkud se dá takové pozorování udělat. Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik řeknou přesné souřadnice. No a ještě předtím písničky Michal David bude zpívat, Valdemar Matuška nebo Zora Kolínská na Českém impulzu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My jsme moc rádi, že vás máme, to v první řadě, proto bychom taky mohli konečně slíbit další muziku. Arnošt v pátek bude zpívat, potom Václav Neckář nebo Laďka Kozderková. No a teď už míříme do Krkonoš, které nabízejí nádherné výhledy, zvlášť z rozhleden. A na jednu z těch novějších nás teď zavede Hanka Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Před několika lety vyrostla nad pecí pod Sněžkou nová rozhledna. A to nahoře, u sjezdovky Bramberg, na kopci zvaném Hnědý vrch. Právě tak se jmenuje i rozhledna. A tam je prý teď zrovna Mirek Tausik z klubu českých turistů. A tak mu volám. Mirko, opravdu jste v Krkonoších?
3: Dobrý den, Hanko, a zdravím i posluchače. Opravdu jsem tady a zrovna jsem schovaný závětří, protože jinak tady je strašně větrno.
2: Nahoru se dá jít buď pěšky po turistických trasách, anebo vyjet lanovkou nad sjezdovkou. Máte nějaká data přímo k lanovce?
3: Rád vám je prozradím. Lanovka je 1200 metrů dlouhá s převýšením 300 metrů. No a vyjedeme do nadmořské výšky, to se dobře pamatuje, 1212 metrů nad mořem.
2: Takže rozhled bude skvělý, ale ještě je potřeba vyšlapat pár schodů na rozhlednu. Kolik přesně?
3: Tak rozhledna má 138 schodů a má výšku 31 metrů a je vlastně největší krkonošskou rozhlednou.
2: Už dole pod rozhlednou jsou pěkně vidět Krkonoše, ale ze zhora je to ještě lepší. Dohledneme i na Jeseník, je to tak?
3: Jako byste tady byla, naprosto přesně.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost z

0: Babylonská od Karla Gotta v odpoledním programu Českého impulzu. Čtvrtek 4. června. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu. Připravujeme zpravodajskou relaci na 15. hodinu. Takže pokud jste rádi v obraze, samo sebou dobře děláte, že posloucháte Český impuls. No a pokud jste tady kvůli muzice, tak pojďme teď do naší hudební klenotnice, do impulzovic krabičky, ze které bude zpívat Řeku lásky Marie Rotrová. A bude to píseň komentovaná Daliborem Jandou. Příjemný poslech a dobré odpoledne.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
4: Mámě auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma.
7: I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
15: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
16: Teď vám povím, co se mi vždycky nejvíce líbilo na hlase Marie Rotrové. Všechno, co dělá, má zvláštní smyslnost. Ona byla vždycky velmi sexy, ale nikdy nevulgární, spíš elegantní, opravdová dáma v tom nejlepším slova smyslu. Řeka lásky je to krásným příkladem. Poslechněte si ten nádherný refrén, zní skoro jako nějaká fanfára, ale Marie v něm vůbec nejde po blištivosti a vznešenosti, naopak dává písni něco hrozně lidského. A z toho se rodí ta opravdová krása. Řeka lásky je v provedení Marie Rotrové.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne, začneme varováním. Dávejte pozor všichni, kdo bydlíte ve Strakonicích nebo se do města chystáte. Aktuálně tam probíhají policejní manévry. Policisté zasahují v ulici Švandy Dudáka a v okolí. Reagují totiž na oznámení, že se má v ulici pohybovat muž se zbraní. Policie vyzývá, aby se lidé této lokalitě vyhnuli. Muž může být nebezpečný. Zatím další podrobnosti o situaci nejsou k dispozici. Pražští kriminalisté vyšetřují vraždu 54-letého cizince. Došlo k ní včera v Seifertově ulici na Žižkově. Podle informací izraelských médií je obětí tamní známý hazardní podnikatel Tony Bargik, označovaný za krále hracích automatů. Policie sice totožnost muže zatím oficiálně nepotvrdila, uvedla ale, že na jeho smrti měl prokazatelně podíl někdo další. Bargik byl v Izraeli v minulosti odsouzený za nelegální provozování heren a krácení daní. Přitom v posledních letech přesunul své aktivity i trvalé bydliště právě do Prahy. Po podezřelém vrahovi teď policie intenzivně pátrá. Uprchlý lemur z ostravské zoo může být pěkně nebezpečný. Snaživce o odchycení by totiž mohl pokousat. Lidé by ho rozhodně neměli zastavovat své pomocí a raději zavolat přímo chovatelům do zahrady. Odborník na primáty Marek Ždánský v našich impulzech Honzy Benešovského také upozornil na to, že by ho lidé neměli za žádných okolností krmit.
2: Všechno záleží na jídle podle mě. Když bude hladovej, tak přesně ví, kam má jít. V hlavě ví, dostával jsem jídlo tam u sebe na tom ostrově nebo tam doma, půjdu tam. Když by ho lidi krmili, tak pak nemá důvod, proč jít.
1: Odchycení lemura kata je ideální v uzavřených prostorech. V případě, že někomu vběhne třeba do garáže, je lepší ho tam zavřít a přivolat pomoc přímo ze zoologické zahrady. A končíme dobrou sportovní zprávou. Český tenis dál dobývá Paříž.

0: Do semifinále Roland Garros se v juniorské části Grand Slamu probojovala naše reprezentantka Jana Kovačková. 15-letá tenisová naděje si se svou španělskou soupeřkou poradila ve dvou setech za necelou hodinu. Díky úspěchu Kovačkové se počet českých semifinálových zástupců v Paříži znovu rozšířil. O finále si kromě ní zítra zahraje v mužské dvouhře také Jakub Menšík, v ženské čtyřhře pak Kateřina Siňáková. Zítra čekáme zataženo, ráno v Čechách, dopoledne i na Moravě, občasný déšť, odpoledne od západu může být proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami i bouřkami, večer pak ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Naměříme 16 až 21 stupňů, na východě jen do 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hezké odpoledne, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a posílám první polibek, ne tedy já, ale kapela Brutus, tak příjemný poslech a zůstávejte s námi.

0: Anna Zagorová v odpoledním vysílání Českého impulzu. Dál Petr Kotval se Stanislavem Hloškem v pohodě. Petr Spálený bude zpívat. Nebo Michal David. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu. Jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Když tohle říkáme, tak druhým dechem musíme dodat velmi stručný návod. Pokud nás chcete mít v mobilu, tak si do něj stáhněte nejprve žlutou rádiovou aplikaci. No a do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. S chutí do toho, tady je Český impuls.
1: Rozsvěťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvěťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvěťme Česko.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Možná, že už chystáte nějaké posezení na zahradu, na večer s přáteli, s kamarády, s rodinou. Možná, že u toho bude taky oheň plápolat nebo hřát grill. No a v takovém případě doporučujeme naše večerní vysílání. Mezi 19. a 20. hodinou se vždycky scházíme kolem našeho pomyslného rádiového táboráku a nabízíme k němu písničky. Jinak taky country hodinka. Tak vyzkoušejte třeba dnes večer v programu Českého impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Po 16. hodině nás čeká hromada zábavy. Karel Gott a Felix Holzmann například se utkají o volnou židli, to bude už za půl hodiny, ve 16:45 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne, ještě posílám hudební dvojici, Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Ach, ta láska nebeská, a potom Milan Chladil, Chtěl bych mít kapelu. Tak co myslíte, co je tady o ním společným jmenovatelem, společným tématem? No je to rok vzniku, rok výroby, rok nahrání 1961. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Hudební dvojice
8: a net, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. Řidiči, pozor, provoz na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové komplikuje vážná nehoda autobusu. Ten se srazil se světelnou šipkou. Havárie se stala kolem 1 hodiny odpoledne na 42. kilometru a zablokovala 2 jízdní pruhy. Místem se dá projet pouze odstavným pruhem a v úseku se tvoří dlouhé kolony. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a policisté vyšetřují příčinu střetu. Pokud můžete, raději se úseku úplně vyhněte. Omezení na dálnici by totiž mělo podle odhadů trvat přibližně do 6:30 večer. Ve Strakonicích už zase můžete volně korsovat po ulicích. Strakoničtí policisté totiž zadrželi muže, který chodil po městě se zbraní a střílel po kočce. Střílel po ní vzduchovkou. Hlídky vyrazili do ulice Švandy Dudáka na základě upozornění od místních obyvatel a po útočníkovi pátrali několik desítek minut. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové muž zvíře vzduchovkou skutečně zranil. Žádné další nebezpečí lidem na místě nehrozí a policie už má situaci pod kontrolou. Prezident Petr Pavel by se mohl na Pražském hradě setkat se svým předchůdcem Milošem Zemanem. Sněmovna totiž Pavlovi navrhla na nejvyšší státní vyznamenání právě Zemana. Mezi kandidáty na řád Bílého lva poslanci zařadili také spisovatele Milana Kunderu, režiséra Karla Zemana nebo jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Marii Brandisovou. Na další ocenění dolní komora nominovala například Marka Ebena, fotbalistu Patrika Šika nebo kriminalistu Jiřího Markoviče. O jménu Miloše Zemana museli poslanci kvůli zpochybnění rozhodovat na 3x. Richard Krajčo si na náš český mejdan s impulzem možná přivede hosta. Frontman kapely Krištof Byk sobě rád 17. října do pražské O2 arény přibral i česko-italskou zpěvačku, influencerku a modelku Domi Aládžiu. V našem vysílání ale Krajčo přiznal, že bude těžké sladit náš mejdan a její náročný program.
2: Ona totiž bude mít v říjnu velkou světovou soutěž Grand Miss v Indii a my ještě neznáme přesně ten termín. Takže jestli Dominika bude v Česku, tak nás určitě společně uvidíte. Jestli se to bohužel bude krýt, tak tam budu sám.
1: Domi Aládžia naspívala s kapelou Krištof novou píseň s názvem Půlnoční hřích. No a my zítra čekáme zataženo ráno a v Čechách dopoledne i na Moravě ve Slezsku občasný déšť. Odpoledne od západu bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami.

0: Večer pak ale budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě země až 23. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Přeji hezké čtvrteční odpoledne, přátelé, jsou tu 2 hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, ale dnes nezačnu moc vesele, totiž dnes je den dětských obětí agrese. Tady je třeba se trošku zamyslet, že se jedná o velmi smutné záležitosti, že i děti musí podstoupit taková životní příkoří. Myslím, že úsilím nás dospělých by mělo být toto z našeho světa docela vymýtit. Pomoci dětem, kde se dá, ať mají vstup do života co nejpříjemnější. Vím, chci toho asi moc a ještě asi dlouho bude trvat, než se ty podmínky na celém světě narovnají tak, aby se děti měly dobře. Aby měli, jak zpívá v naší první písni Jitka Zelenková, někde na světě svůj kout.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalem.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Kvalitní bývaly i koncerty Karla Gotta v Lucerně, tedy pokud je někdo nějak nenarušil. V tomto případě, který vám za maličkou chvíli nabídneme, byl tím, tak říkajíc, nezvaným hostem Felix Holzmann, tedy nezvaným pro účinkující, ale myslím si, že publikum jak u televizních obrazovek, tak i v sále pražské Lucerny z toho mělo velkou radost.
1: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypočít tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji, on tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná a kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypočil.
2: Ano.
1: Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně, jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
2: No prosím.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněvadž já koukám tady z té židli čovářebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Prostě, židli, tak ano, tak ji tady nechte.
1: Ano, ano.
2: Prostě chtělo by to...
1: Já nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým couráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, nechám.
2: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. Anebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude...
2: Já jsem to přestal.
1: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, protože já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukrad nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii.
1: Fotografii, ano. Tak... Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
2: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám, je mě líto.
1: Je, to je ale škoda, to je... ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda, nemůžete.
2: Skutečně líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nenajde. Ano, nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte
1: ano?
2: Co? Počkáte tam vzadu.
1: Tady vzadu, ano.
2: A po programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned.
2: Prosím vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby se to,
2: ano,
1: nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno, samozřejmě, ano. Tak.
1: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno
2: komplet.
1: No ovšem,
2: dohromady i křestní,
1: ano. I křestní, ano, já jsem zamyslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
2: To snad není křestní.
1: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: je dohromady
2: celé,
1: celé
2: jméno,
1: celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
2: Holzmann?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holzmann s X?
1: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
2: A tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann. U Felix.
2: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holzmann samozřejmě.
1: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
2: ano,
1: se to
2: ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
2: To vím, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holzmann tu adresu bych
1: jo,
2: si napsal,
1: tu adresu, ano. A nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
2: Pak je to jedno.
1: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu. Vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád,
1: jo, tak to
2: dozadu,
1: ano, ano.
2: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
1: jo,
2: potřeboval,
1: tu adresu.
2: Ano.
1: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Tak že on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. Tak nedovede.
2: Tak to víte, všecko na, potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Pohle tu adresu.
1: Jo, tu adresu tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý. Jo. Úžasně, no jo.
2: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládá, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
2: Na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně ta vaše teorie velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
2: tak to já chápu, to samozřejmě všechno potřebuje svůj čas.
1: Ano,
2: že?
1: To potřebuje svůj čas.
2: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
1: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat, já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
2: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu
1: adresu. No, anebo někdy tam mezi nás přijde, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
2: Dobrá,
1: přijďte
2: uvidíme.
1: Tam někdy mezi nás.
2: Uvidíme.
1: Já si tu židli vemu pro kluka,
2: si
1: no.
2: Tu žil,
1: ale určitě tam přijde, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku, takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskráno, určitě tam.
2: Já prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
1: No kdy, no pak přeci po cestě domů.

0: korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Svou fotku nám nabídne Heidi Janku, tak se totiž jmenuje její písnička A čekej tiše, tak to už je krásný šanzonový hlas Evy Olmerové na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let, a to snad ve všech hudebních žánrech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naším dalším hostem je komik Milan Pitkin, který nás tentokrát poučí o škůdcích v zemědělství. Nevím proč, ale začíná na černém kontinentu.
1: V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama velikánské slony. Nebo hro, když valí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasahit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který, když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No, něco taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za taky krtek, to je pěkná pacholek. Ten všechno rozhlíže, rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše a opaloval jsem si, no ona se mi manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No najednou se mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase. A zase zmizel ze zemi. Ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se, ne, prostě krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hnědounký. Na sluníčku se jenom blejskali. A jak foukal to trošku vítr, tak ty zralejší už leželi na zemi. No, strýda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký papacholek ze zlodějské mu nechodil v noci, že tajně česat. No opravdu. No a jednou přišel strýda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, koupal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny zařádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. A asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli se náhodou nepřijde napít. No, nepřišla, no. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš nebo ve velká je jako kráva. No, ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamalýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr, a vypustil jsem na pole plyn pro propambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusný zvuky, nebo tak. Došel jsem si domů pro tatahací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No, a potvora pořád nikde. No, tak to už mě teda naštvalo a přivezl na pole cisternu s naftou. Všechno na naftu jsem do pole vypustil. No, a co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Vovoty na nafty vybarali jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně na nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi z Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole kus takový gumičky. Zejde s rolovanou plášenku, kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
7: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
6: Takže tak.
7: Volejte AAA Auto 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Na dálnici D2 před Brnem odpoledne zcela ochromily dvě tragické nehody, při kterých auta narazila do kamionů stojících v koloně. První střet se stal kolem 14. hodiny na 4. kilometru, kde řidič osobního auta narazil do náklaďáku a na místě zemřel. O hodinu a půl později došlo na 8. kilometru k další vážné havárii, při níž dodávka s přívěsem narazila do kamionu. Obě tato vozidla začala po nárazu hořet. Na místě zasahují všechny záchranné složky, včetně vrtulníků a velkokapacitní sanitky. Dálnice je v obou směrech uzavřená, tvoří se dlouhé kolony a policie odklání dopravu. Záchranáři ještě během uplynulé hodiny informovali, že se jim ani nedaří k místu nehody dostat. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Protestem chtějí upozornit na možné ohrožení agent, které se věnují zranitelným skupinám obyvatel. Týká se to pracovníků v oblastech lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí, kteří mají být ze Strakovy akademie převedení pod jednotlivá ministerstva. Ranní jednání s vedoucí úřadu Tinde Barta dohodu nepřineslo. Podle odboru jde o politické rozhodnutí, které už nelze zvrátit. Barta kritiku označila za neopodstatněnou a potvrdila, že oficiální přesuny zaměstnanců jsou v plném proudu. Pražští policisté pátrají po řidiči černého auta, který v Praze 8 srazil 11-letého chlapce na elektrokoloběžce a odjel. Nehoda se stala před týdnem v ulici Na Hlavní, krátce po 14. hodině. Šofér vyjížděl z areálu hotelu a restaurace, chlapci nedal přednost a po střetu z místa ujel. Školák v neonově žluté helmě utrpěl při nárazu zlomeninu zápěstí. Kriminalisté teď hledají svědky s palubními kamerami a zároveň vyzývají samotného řidiče, aby se přihlásil na lince 158. Richard Krajčo nám dnes na Impulzu představil novou píseň. Půlnoční hřích dala dohromady kapela Krištof společně s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Alagiou. Richard Krajčo se v našem vysílání podělil o to, že duet je plný emocí.
2: Když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. To teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. Myslím, že se tam potkává její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
1: Richard Krajčo a Domy Alagia se možná postarají o překvapení na českém mejdanu s Impulzem. Frontman kapely Krištof totiž 17. října vystoupí na naší hudební události roku v pražské O2 aréně jako speciální host. Pokud bude mít čas i jeho pěvecká partnerka, rád by ji tam uvítal. Domy to ale musí skloubit se svým náročným programem. My zítra čekáme zataženo ráno v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť. Odpoledne od západu pak bude proměnlivá oblačnost s přehánkami, ojediněle i bouřkami. Večer ale budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 16 až 21 stupňů, na východě až 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls.

Přejeme se s Alexandrem Hemalou. Jedním z největších hitů Standy Procházky mladšího byla písnička s názvem Celá škola už to ví. A právě ta zahájí druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se. Tak pojďme na to.

0: Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Jiří Grossman si jednoho krásného dne v divadle Semafor posteskl svému kamarádovi Miloslavu Šimkovi, že se nemůže seznámit s nějakou zajímavou půvabnou dámou. No a protože pan Miloslav byl nejenom jeho kolega v divadle, ale taky dobrý kamarád, tak okamžitě přispěchá s návodem, jak na to.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátu je mejch.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech i inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská. Co řekneš?
2: Aha. Promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný. To je skutečně skvělý. To se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova. Vypadni z kavárny. Úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouchnout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, aha,
2: jo. Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: správný kluk.
1: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, bude Jiří Helekal vařit kaši. A to tak, aby o tom nevěděli naši. A šaty z šátků nám pak představí Lešek Semelka. My totiž na Českém impulzu se rádi vracíme k zajímavým písničkám 60. až 80. let.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
1: Nevím, jak vy, přátelé, ale já si tak jednou za 4-5 let rád zopakuji Járu Cimrmana ležícího a spícího. Znám téměř všechny hlášky nazpaměť, ale vždy mi dostanou ty, zda dvě sestry, není to Antone Pavloviči málo, a nebo holube, pojedeš letos do Afriky, nikam nepojede, už se narajzoval dost. Tak pokud máte zájem se opět vydat po stopách českého génia, začíná se ve 20 hodin na Prima Max. Když dnes přijde o život nějaký mladík, tak obvykle hledá policie v jeho okolí stopy po drogách. Tak se také stalo v případu Alexe, který zemřel v bytě své matky, a podezřelé bylo i to, že ta jeho smrt nahlásila podezřele pozdě a že se synem před jeho smrtí dosti pohádala. Inspektora Candice Renoirová začíná vyšetřovat svůj případ ve 20.10 na ČT1. Dalším motivem pro vraždu jsou pak peníze. Jak praví klasik, o ty nejde, když tak až v první řadě. Paní Máchová nahlásila zmizení svého vnuka, schopného finančního poradce. Když se policie z Kašperských hor pustí do vyšetřování, zjistí, že ho unesli dva důchodci, které prý připravil o jejich životní úspory. Čertův mlýn, tak to je název dnešní epizody Policie Modrava ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: teď je tu jedna taková, myslím si, zajímavá rada, která se nedá jen tak lehce rozklíčovat. A sice, když uváznete někde nahoře a nebudete se moci dostat dolů, prý se nemáme obracet na pana Vladimíra Dvořáka. Alespoň tak zní doporučení Jiřiny Bohdalové z jednoho legendárního televarieté. Tak pojďme na to.
1: Nože, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále, bavíte se dobře?
2: Haló.
1: Jste volala?
2: Haló, tady haló. Tady nahoře haló.
1: Co tam děláte nahoře?
2: Držím se, abych nespadla.
1: No jak jste se tam vůbec dostala?
2: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Dole.
1: Jo.
2: Jo. A houpu a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
1: Nahoru, nahoru.
2: Už vy tady odsud vypadáte strašně legračně.
1: Ale prosím.
2: Víte, jsem takhle blíž, takhle.
1: To je, no.
2: Víte, že se vám dělá pleť?
1: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
2: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
1: No po čemkoliv.
2: No, to je právě to, já tu žádnou čemkoliv nevidím.
1: Tak skočte.
2: Co to?
1: Abyste se skočila.
2: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
1: No a?
2: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
1: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
2: Ale já se těch několika metrů nebojím.
1: No.
2: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
1: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na římse 21. patra.
2: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
1: No, a tak se smekne na tý římse a teď padá podél těch 21 pater, se řítí a zoufale křičí.
2: Halo!
1: Halo, počkejte, on křičí, zadržte mě, lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
2: To je dobrý. Já se už neudržím, mně se točí hlava.
1: No, bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla. To je,
2: já vám hlásím, že spadnu.
1: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů. Spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
2: No, chte toho.
1: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
2: Ne.
1: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
2: Já slítnu, já se neudržím.
1: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malej trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř.
2: Já spadnu.
1: Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
2: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
1: No to se taky dá šplhat, ale... ono se šplhá, víc, co už se chce nahoru, to je fakt, ale já se ženu žebřík, to je nápad.
2: Ne,
1: já
2: počkejte.
1: Počkejte, vydržte.
2: Počkejte,
1: no.
2: Co kdyby, zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
1: Vy máte nápady, prosím, oni vám, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle, to není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?
2: Ale no mě tady,
1: no mě, teda jí, šlo by to nějak? Spustit.
2: Už to jde.
1: No prosím, to jsem měl nápad, no vidíte.
2: Je.
1: No vidíte, tak pojďte.
2: Je.
1: Co je vám?
2: No tak moc dobře mi nebylo, to víte.
1: To víte, to někdo udělal žert. No. Opřete se takhle o mě. To je taky nápad, prosím vás, taková klukovina houpat se. A ještě v takovýmhle tom, co to máte vůbec dneska na sobě?
2: No dovolte.
1: No ne,
2: to je poslední výkřik módy.
1: Tohle to?
2: No jistě.
1: Poslední co?
2: Výkřik módy.
1: No, doufejme, že je poslední opravdu.
3: Slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Dálnici D2 před Brnem odpoledne zcela ochromily dvě tragické nehody, při kterých auta narazila do kamionů stojících v koloně. První střet se stal kolem 14. hodiny na 4. kilometru, kde řidič osobního auta narazil do nákladního vozu a na místě zemřel. O hodinu a půl později došlo na 8. kilometru k další vážné havárii, při které dodávka s přívěsem narazila do kamionu. Obě tato vozidla začala po nárazu hořet. Na místě zasahují všechny záchranné složky, včetně vrtulníku a velkokapacitní sanitky. Dálnice je částečně uzavřená. Ve směru z Brna na Bratislavu už je otevřená, tvoří se ale dlouhé kolony. Záchranáři informovali, že se jim vůbec nedaří k místu nehody dostat. Policie vyzývá řidiče, aby se stoprocentně věnovali řízení. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Protestem chtějí upozornit na možné ohrožení agent, které se věnují zranitelným skupinám obyvatel. Týká se to pracovníků v oblastech lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí, kteří mají být ze Strakovy akademie převedení pod jednotlivá ministerstva. Ranní jednání s vedoucí úřadu Tinde Bárta dohodu nepřineslo. Podle odborů jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit. Bárta kritiku označila za neopodstatněnou a potvrdila, že oficiální přesun zaměstnanců jsou v plném proudu. Pražští policisté zadrželi na Smíchově agresivního muže. Ten stál u vchodu do obchodního centra s nožem v ruce. Hlídka se ho několik minut marně snažila přesvědčit, aby zbraň odložil. Muž ale s policisty nespolupracoval a s nožem za zády zamířil k zastávce tramvají plné lidí. Policisté ho proto museli zneškodnit taserem. Útočník se při pádu sám o nůž poranil a skončil v nemocnici. Následný test ukázal, že byl pod vlivem pervitinu a kokainu. Kriminalisté ho teď vyšetřují pro podezření z výtržnice. Český tenis dál dobývá Paříž. Do semifinále Roland Garros se v juniorské části Grand Slamu probojovala naše reprezentantka Jana Kovačková. 15-letá tenisová naděje si se svou španělskou soupeřkou poradila ve dvou setech za necelou hodinu. Díky úspěchu Kovačkové se počet českých semifinálových zástupců v Paříži znovu rozšířil. O finále si kromě ní zahraje zítra v mužské dvouhře také Jakub Menčík, v ženské čtyřhře pak Kateřina Siňaková. Zítra čekáme většinou zataženou oblohu s deštěm, naměříme do 21 stupňů, na východě bude až 23, postupně může mraků i srážek ubývat a večer se může až vyjasnit. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Český impuls.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
3: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Policie pokročila v případu nálezu části lidského těla na Sokolovsku. Zadržela podezřelou osobu, kterou podezírá z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci a hasiči od rána pokračují v prohledávání okolí místa nálezu v Kinčperku nad Ohří. Pátrají také na cyklostezce a prohledávají město. Agentuře ČTK to řekl krajský policejní mluvčí. Žádné další informace policisté zatím nezdělili. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila prodloužení ochrany ukrajinských uprchlíků. Českem prosazovaný návrh chtějí ale omezit pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po diskuzi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července. Ukrajinci ze své země prchají kvůli ruské vojenské agresi, kterou Moskva zahájila před 4 lety. Podle ministerstva vnitra přichází do Česka z Ukrajiny dál přibližně 6 000 uprchlíků měsíčně. Česká republika přijala nejvíc ukrajinských běženců na počet obyvatel v Evropské unii. Dočasná ochrana jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na pracovní trh. Po 18 letech je stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Frištákem opravdu u konce. Otevřou ji podle našeho zpravodaje Jana Čady ještě v červnu.
2: Termín úplně přesně daný ještě není, ale soudě podle stavu věci stavbařských je vlastně hotovo. Umísťují se poslední značky, seká tráva, stavební práce jsou u konce a prodloužení dálničního úseku Hulín-Frišták na 7,5 kilometrech je hotovo. Jen pro připomenutí, stavělo se tu od roku 2008, teď už by otevření v závěru června nemělo bránit opravdu vůbec nic a hlavně vůbec nikdo.
1: Stále je přerušený provoz na tahu Bratislava-Brno v úseku mezi exity 11 a 3. Na 8. kilometru D2 odstraňují hasiči následky vážné nehody. Jezdí se odklonem přes Blučinu nebo přes Měnín. Oproti tomu ve směru z Brna na Bratislavu je D2 na 8. kilometru už průjezdná. Zítra čekáme většinou zataženou oblohu a přeháňky, ojediněle se objeví i bouřky. Mraků i srážek bude večer ubývat až do vyjasnění. Naměříme většinou mezi 16 a 21 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
3: Dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám

jenom tolik, třeba se tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod 2 nebo pod 3 zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposledat.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
0: Český impuls.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. D2 bude směrem od Břeclavi na Brno uzavřená ještě několik hodin. Dálnici odpoledne na 4. a 8. kilometru před Brnem obousměrně zablokovaly dvě tragické nehody. Z toho důvodu policie postupně otáčela osobní vozidla do protisměru. Dálnice z Brna na Břeclav se kolem 6. večer plně otevřela. Předtím asi hodinu jezdili řidiči odstavným jízdním pruhem. Karolína Maňasová sesadila z trůnu českou legendu. Na mítinku v St. Peltonu dvakrát překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve finále časem 11,1 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová čas o 7 setin delší, kterým atletickou legendu Kratochvílovou překonala o setinu. Dosavadní ženský rekord ve 100-metrovém sprintu platil od 6. června 1981, kdy Kratochvílová čas zaběhla v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let. Nový úsek dálnice D1 u Přerova čeká záruční oprava. Ředitelství silnic a dálnic totiž při kontrole zjistilo závadu u Dluhonic ve směru na Ostravu, která vznikla při běžném provozu. Redaktorka Eva Panošová zjistila, že stavbaři se do práce pustí příští týden v úterý a ve středu.
2: Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou pravého jízdního pruhu 9. června od 7 do 22 hodin. Levý pruh pak bude neprůjezdný o den později ve stejnou dobu. Chystaná oprava nesouvisí s příčinou hluku, na který si po prosincovém otevření dálničního úseku stěžují obyvatelé okolních obcí. Pronikavý zvuk se nese z mostních závěrů. Přerovská radnice na problematickém místě nechá instalovat speciální technologii, která hluk z provozu sníží.
1: Na Srí Lance se odehrála tragédie v neregistrovaném domově pro seniory. Požár si vyžádal 12 mrtvých a 8 zraněných, informuje o tom dnes místní policie, kterou cituje agentura AP. Hořet začalo včera večer, zachránit se podařilo 51 rezidentů. Policie zatkla ředitele zařízení, který je podezřelý ze zabití z nedbalosti. Podle představitelů Národního sekretariátu pro starší občany už domov důchodců v minulosti dostal varování, aby dodržoval zákony a pravidla. Zařízení bylo plněné. V prostorách žilo 71 osob, lůžka tam byla nicméně jen asi pro 15 z nich. Zítra čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Naměříme mezi 16 a 21 stupni, na východě bude až 23. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

časí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Praze na Vltavě zasahovali desítky záchranářů. Nacvičovali zásah u simulované lodní nehody. Cvičení s názvem Loď 2026 mělo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému na tyto situace. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče totiž u nás není podobná nehoda vyloučená.
1: Víme, že tady se nám tohle stát klidně může, protože lodní doprava na Vltavě je poměrně hodně vytížená, takže chceme být na ní připraveni. Proto jsme vymysleli toto taktické cvičení, abychom ověřili postupy těch složek.
0: Součástí cvičení byla záchrana cestujících a koordinace složek na břehu. Do akce se zapojili záchranáři, hasiči, policisté a přiletěl i záchranný vrtulník. Inspirací byla skutečná nehoda dvou lodí v Budapešti v roce 2019. Experti v Dánsku přikročili k pitvě velryby přezdívané Timmy. Ta v Německu opakovaně uvízla na mělčině a po záchraně nakonec uhynula. Cílem dlouho očekávaného ohledání je určit, proč keporka pošel. Odborníci už podle deníku Bild zjistili, že to byla samice. Původně se předpokládalo, že jde o samce, proto dostalo mužské jméno. Pitvu doprovází značný zájem novinářů, hlavně těch německých. Německý zpravodajský portál News 5 v práci odborníků vysílá živě. Nejprodávanější německý list Bild zase pravidelně zveřejňuje aktuální fotografie s průběžnými informacemi. Agentura DPA k pitvě vydala obsáhlý materiál. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
2: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ruský prezident Putin promluvil k případné mírové dohodě. Ruský vůdce nevylučuje, že by za Ukrajinu mohl podepsat tamní prezident Zelenský. Podle agentury Reuters to dnes řekl novinářům na okraji Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Putin zároveň znovu zpochybnil legitimitu hlavy ukrajinského státu. Řekl, že otázku Zelenského prezidentství by měli zodpovědět právníci. Rusko opakovaně prohlašuje, že Zelenského mandát vypršel v květnu před 2 lety, takže v úřadu zůstává nelegitimně. Ukrajinské zákony ale zakazují pořádání voleb v době válečného stavu, který země vyhlásila poté, co ji Rusko na Putinův příkaz v únoru 2022 napadlo. Zítra bude zataženo, má sprchnout, ojediněle i zabouřit. Večer se může vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

pryč. V ten čas toulek tichých kroků vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek.

milý slída, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno, nač jsem šách.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Ukrajinský prezident Zelenský navrhl Putinovi setkání. V otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Zelenský ruskou invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu, válku bez skutečné příčiny. Uvedl, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Podle Putina ovšem není nutné kvůli jednání boje zastavit. Liberecký kraj uspěl s připomínkami. Zóny pro větrné elektrárny v regionu nebudou. V dubnu přišlo s návrhem Ministerstvo pro místní rozvoj. Na území kraje se počítalo s 5 lokalitami pro větrníky v Ralsku a na Semilsku. Náměstek libereckého hejtmana Jiří Klápště ale upozorňuje na to, že se všechno odehrálo bez konzultace s obcemi, kterých se to přímo týká.
2: Na druhou stranu, myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba. Ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. V tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
1: Celkově počítá návrh na území celé republiky s 94 lokalitami, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Dobrý konec má pátrání po 14-leté dívce z Kladna. Kolem poledne odešla z domova neznámo kam. Strážníci ji vypátrali v Kladně. Dívka je v pořádku. Richard Krajčo nám dnes na Impulzu představil novou píseň. Půlnoční hřích dala dohromady kapela Krištof společně s česko-italskou zpěvačkou, influencerkou a modelkou Domy Aládžiou. Richard Krajčo se v našem vysílání podělil o to, že duet je plný emocí.
3: Když si lidi poslechnou tu píseň, tak budou mít pocit, že jde o milostný duet. To teda můžu vyvrátit, milostný duet to není. Myslím, že se tam potkává její něha, naše životní zkušenost a že se to tak hezky spojilo dohromady.
1: I vůni dálek. Richard Krajčo a Domy Aládžia se možná postarají o překvapení na našem českém mejdanu s Impulzem. Frontman kapely Krištof totiž 17. října vystoupí na naší hudební události roku v pražské O2 aréně jako speciální host. Pokud bude mít čas i jeho pěvecká partnerka, rád by je tam uvítal. Domy to ale musí skloubit se svým náročným programem. Český tenis dál dobývá Paříž. Do semifinále Roland Garros se v juniorské části Grand Slamu probojovala naše reprezentantka Jana Kovačková. 15-letá tenisová naděje si se svou španělskou soupeřkou poradila ve 2 setech za necelou hodinu. Díky úspěchu Kovačkové se počet českých semifinálových zástupců v Paříži znovu rozšířil. O finále si kromě ní zítra zahraje v mužské dvouhře také Jakub Menšík, v ženské čtyřhře pak Kateřina Siňaková. Zítra má být zataženo, musíme počítat s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Večer se má vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Na východě bude až 23. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

0: Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Bullshit!

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Dětští hrdinové se dnes dočkali uznání. 21. ročník projektu Dětský čin roku ocenil na staroměstské radnici v Praze mladistvé za statečnost a obětavost. Byla u toho naše reportérka Martina Kroa.
2: V kategorii pomoc starším lidem dostala ocenění 15-letá Karolína Hartmanová ze základní školy v Ostravě. Svůj dobrý skutek popsala Impulzu.
3: Já jsem vlastně šla ze školy a viděla jsem babičku na zemi. Absolutně jsem neváhala a hned jsem k ní přiběhla. Snažila jsem se jí hned pomoct. Zavolala jsem záchranku, povídala jsem si s ní.
2: Vítězem kategorie záchrana lidského života se stal Vojtův brácha Vašek. Vojta totiž bojuje s leukémií a potřeboval novou kostní dřeň. Jediný z jeho dalších 4 sourozenců měl schodu a neváhal pomoc. Řekla nám to jejich nejstarší sestra Karolína.
4: Vašek řekl, že tyjo, když já mám zhodu, já ti dám ruku, já ti dám nohu, dám ti plíci. A nakonec teda je potřeba jenom ta kostní dřeň. Vzali mu obrovský množství, pak vykoncentrovali jenom takovou jako malinký pitlíček a dali to nemocnému bráškovi Vojtovi a zdá se, že to uchytilo.
2: Projekt Dětský čin roku podporuje pomoc mezi druhými a ukazuje, že laskavost není slabost. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil masivní investice. V oválné pracovně prohlásil, že vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu 2 uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za víc než 10 let. Píše to deník The New York Times. Trump za účelem investice uplatnil zákon o obranné produkci z období studené války, kdy sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby. V pražské Krči večer zemřel cyklista po střetu s autobusem. Příčinu nehody vyšetřují policisté, jejich mluvčí to řekl agentuře ČTK. Cyklista se s autobusem srazil na křižovatce ulic Vídeňská a u Krčského nádraží. Záchranáři se marně snažili cyklistu oživit. Policisté v místě nehody dočasně zastavili dopravu. U řidiče autobusu provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Fotbalovou reprezentaci čeká generálka na mistrovství světa. Ve 2 hodiny našeho času se v New Jersey utká s Guatemalou. Střetnutí s exotickým soupeřem bude pro národní tým posledním před ostrým startem na světovém šampionátu. Trenér Miroslav Koubek už plánuje zapojit všechny opory. Reprezentační kouč říká, že pro jeho svěřence půjde o důstojnou prověrku.
5: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Až takový jakoby neočekávaný akce, hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, takže to soupeř, který umí udeřit a fotbal hrát umějí, dobří na balónu. Pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina.
1: Po zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít základnu během šampionátu. Do turnaje naši vstoupí o týden později soubojem s Jižní Koreou v Guadalcháře. Kromě Spojených států a Mexika se mistrovství koná také v Kanadě. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel září. Jako třetí česká čtvrtkařka v historii se dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. V národních tabulkách jsou před 20letou Manuel pouze Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová. Manuel loni celou venkovní sezónu promarodila, takže venkovní čtvrtku běžela poprvé od srpna 2024, kdy se stala juniorskou mistryní světa. Zítra čekáme na obloze hlavně mraky, může sprchnout, ojediněle i zabouřit. K večeru bude mraků i srážek ubývat. Většinou naměříme do 21 stupňů, na východě bude až 23. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Aho,

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Telegram s adresou svět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Odbory na úřadu vlády vstupují dnes do stávky. Zúčastní se jí zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v reakci uvedla, že platí její včerejší vyjádření. Že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali včera ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit. Dagmar Havlová dává ruce pryč od knihovny Václava Havla. Odstupuje od dohody o spolupráci na projektu a jde tak ve stopách dosavadních sponzorů.

0: Činné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly víc než milionu věcí najít nové majitele. Podniky si chválí Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
1: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu, jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma, a šetří obecní rozpočty tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
0: Centra po celém Česku fungují bez jakékoliv větší koordinace. Jsou tak obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje takových dobročinných obchodů hned několik, stále jich je velmi málo třeba v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
2: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Dnes bude zataženo, má sprchnout, ojediněle i zabouřit. Večer se může vyjasňovat a naměříme většinou do 21 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet.

0: hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: V ponurém osvětlení gotického sálu

0: Řečenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Policie zadržela podezřelého v případu nálezu části těla. Ten vyšetřují od včerejška v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Zajištěná osoba je podle nich podezřelá z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči včera pracovali na prohledávání okolí místa nálezu. Během pátrání prohledávali město i cyklostezku. Žádné bližší informace policisté zatím nezdělili. Ujistili nicméně, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí. V obci Chotilsko na Příbramsku večer zemřel nezletilý chlapec. Zasáhl ho elektrický proud, když vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie. Její středočeská mluvčí to potvrdila agentuře ČTK. K neštěstí vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Policie neupřesnila, kolik mladých lidí na místě bylo, stejně jako jejich věk. Neštěstí se stalo v Chatové oblasti na břehu Vltavy. Český tenis je na nohou. Jakuba Menšíka dnes čeká životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká v 14:30 odpoledne na hlavním kurtu. Česko má ale i další želízko v ohni, které nastoupí o hodinu dřív, tedy v 14:30. O deblové finále zabojuje Kateřina Siňaková po boku americké parťačky Taylor Townsendové. V semifinále nastoupí proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefanejová. Siňaková může v Paříži vybojovat trofej už po čtvrté. V Praze na Vltavě zasahovali desítky záchranářů. Nacvičovali zásah u simulované lodní nehody. Cvičení s názvem Loď 2026 mělo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému na tyto situace. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče totiž u nás není podobná nehoda vyloučená.
2: Víme, že tady se nám tohle stát klidně může, protože lodní doprava na Vltavě je poměrně hodně vytížená, takže chceme být na ní připraveni. Proto jsme vymysleli toto taktické cvičení, abychom věřili postupy těch složek.
1: Součástí cvičení byla záchrana cestujících a koordinace složek na břehu. Do akce se zapojili záchranáři, hasiči, policisté.

0: poukazuje na fakt, že moderní otroctví se bohužel může vyskytnout kdekoliv. Policie při vyšetřování se zmíněným řetězcem občerstvení úzce spolupracovala. Společnost prý také přijala opatření, aby se podobné trestné činy už neopakovaly. Státu na Slovensku uniká přes šedou ekonomiku až 17 miliard eur ročně, to je asi 425 miliard korun. S podvody teď hodlá bojovat nový speciální expertní tým. Dostal název Daňový štít.
1: Tvoriť ho budú odborníci finančnej správy, kriminálneho úradu a policajných zložiek, špecializovaných na boj proti organizovanej kriminalite a daňovým podvodom. Zamerajú sa na zaistenie peňazí, majetku a dôkazov skôr, ako dôjde k ich presunu či zatajeniu. Daňový štít si posvieti na prípady, ktoré spôsobujú najväčšie škody verejným financiám. Chrániť má poctivých podnikateľov a zvýšiť vymožiteľnosť práva. Reaguje na rastúcu sofistikovanosť ekonomickej kriminality. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Dnes čekáme väčšinou zataženou oblohu, má sprchnout ojediněle i zabouřit. Večer mohou mraky mizet až do vyjasnění a naměříme většinou do 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už

dne večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: bude snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odbory na úřadu vlády vstupují dnes do stávky. Zúčastní se jí zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Jejich pracovníci mají být převedení ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v reakci uvedla, že platí její včerejší vyjádření, že většina kritiky převodu agent je neopodstatněná. S vedoucí úřadu vlády se odboráři setkali včera ráno. Z jednání podle nich vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nejde změnit. Dagmar Havlová dává ruce pryč od knihovny Václava Havla. Odstupuje od dohody o spolupráci na projektu a jde tak ve stopách dosavadních sponzorů projektu, miliardáře Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci a tím mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu knihovnu spolu založila. Pro knihovnu teď Havlová nepracovala a ani se nepodílela na jejím řízení. Češi se umí zbavovat věcí, aniž by se z nich stal odpad. Popelnici se vyhlo téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů díky takzvaným reuse centrům. Dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly víc než milionu věcí najít nové majitele. Podniky si chválí Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
1: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu, jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma, šetří obecní rozpočty tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
0: Centra po celém Česku fungují bez jakékoliv větší koordinace. Jsou tak obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje takových dobročinných obchodů hned několik, stále jich je velmi málo, třeba v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji. V Klášterci nad Ohří hledají jméno nového parku. Je mezi stadionem a základkou v Krátké ulici. Radnice by teď prostor ráda pojmenovala.
2: Zapojit se může každý, stačí napsat na sociální sítě nebo městu poslat e-mail. Od radnice jsou zatím ve hře názvy jako Sport, Rodina nebo Agara. První nápady místních působí trochu kreativněji. Park generací nebo Naděje. O názvu chce radnice rozhodnout během léta. Zatím se místu s mlatovými cestičkami, alejí Sakur a jezírkem nejčastěji říká u platanu, podle stromu, který roste zhruba uprostřed. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Aligátoři čínští z jihlavské zoo jdou do světa. Zahrada předala dvě odchovaná zvířata do Polska. Mladé samice už si u našich sousedů zvykají na nové terárium. Tito aligátoři pocházejí z východní Číny. Původně obývali rozsáhlé území, teď se jejich počet ve volné přírodě odhaduje asi na 200. Dospělí aligátoři čínští v Jihlavě měří jen okolo 1,5 metru. Ve třech týdnech vážila mláďata pouhých 40 gramů. Chovatelé je tehdy krmili velkou plastovou pinzetou.